0: my bed, just to save her from the foggy, foggy dew.
1: Tony, all I can say that it's so sad I'm crying like an old conductor.
0: Zaspívejte česky.
2: No, víš, Taníku, že to není špatný nápad, ovšem my nebudeme tak dojemný.
1: Ne, my musíme to zpět trošku rychleji. My nemáme ty hlasy, co má Tonda, víš.
2: Tak jedem, Toníku. Já, co mládenec, jsem byl sám a sám pláteníkem na venku. A jedno jediný, co jsem kdy vyvedl, měl jsem rád svou panenku. Já jí měl celou zimu rád, ale to necelé. Bože, jedno jediný, já jí chtěl ohřát, když padla chladná.

zvala moc, klekla u postele. Já jí v náručí hřál celou noc, když padla chladná rosa do jetele. Ještě jsem mládenec a jsem setinkem, pláteníkem na venku. A vždycky, když se mu do očí podívám, myslím na tu panenku.

0: in my bed, just to save her from the foggy, foggy dew.
1: Tony, all I can say that it's so sad I'm crying like an old conductor. The blood tak mutnije mnie to rozplakalo jako to rybáče, co chytal ryby a vytáhá hlavu od utopenýho.
2: A teď to zaspívejte česky.
3: No, víš, Taníku, že to není špatný nápad, ovšem my nebudeme tak dojemný.
1: Ne, my musíme to zpět trošku rychleji. My nemáme ty hlasy, co má Tonda Lid.
3: Tak jedem, Toníku. Já, co mládenec, jsem byl sám a sám pláteníkem na venku. A jedno jediný, co jsem kdy vyvedl, měl jsem rád.

trvala moc, klekla u postele. Já jí v náručí hřál celou noc, když padla chladná rosa do jetele. Ještě jsem mládenec a jsem se synkem, pláteníkem na venku. A vždycky, když se mu do očí podívám, myslím na tu panenku.

0: my bed just to save her from the foggy, foggy dew.
1: Tony, all I can say that is so sad, I'm crying like an old conductor. Double tuck, but nisha, mieta, ros, clack, hello, yakota, ribache, so hita, ribia, vita, la, vuvot, utopenio.
2: A teď to zaspívejte česky.
3: No, víš, Taníku, že to není špatný nápad, ovšem my nebudeme tak dojemný.
1: Ne, my musíme to zpět trošku rychleji. My nemáme ty hlasy, co má Tonda Lid.
3: Tak jedem, Toníku. Já, co mládenec, jsem byl sám a sám pláteníkem na venku. A jedno jediný, co jsem kdy vyvedl, měl jsem rád

zavala moc, klekla u postele. Já jí v náručí hřál celou noc, když padla chladná rosa do jetele. Ještě jsem mládenec a jsem se synkem, pláteníkem na venku. A vždycky, když se mu do očí podívám, myslím na tu panenku.

0: my bed, just to save her from the foggy, foggy dew.
1: Tony, all I can say that is so sad, I'm crying like an old conductor. Double attack, but nisha mieta, rosu klakalo, yako tori, bache, sohita, ribi, avita, lavu, vod, utopenio.
2: A tedy to zaspívejte česky.
3: No, víš, Taníku, že to není špatný nápad, ovšem my nebudeme tak dojemný.
1: Ne, my musíme to zpět trošku rychleji. My nemáme ty hlasy, co má Tonda, víš.
3: Tak jedem, Toníku. Já, co mládenec, jsem byl sám a sám pláteníkem na venku. A jedno jediný, co jsem kdy vyvedl, měl jsem rád svou panenku. Já jí měl celou zimu rád, ale to necelé. Bože, jedno jediný, já jí chtěl ohřát, když padla chlad.

trvala moc, klekla u postele. Já jí v náručí hřál celou noc, když padla chladná rosa do jetele. Ještě jsem mládenec a jsem setinkem, pláteníkem na venku. A vždycky, když se mu do očí podívám, myslím na tu panenku.

0: my bed, just to save her from the foggy, foggy dew.
1: Tony, all I can say that is so sad, I'm crying like an old conductor.
0: Zaspívejte česky.
2: No, víš, Taníku, že to není špatný nápad, ovšem my nebudeme tak dojemný.
1: Ne, my musíme to zpět trošku rychleji. My nemáme ty hlasy, co má Tonda lidi.
2: Tak jedem, Toníku. Já, co mládenec, jsem byl sám a sám pláteníkem na venku. A jedno jediný, co jsem kdy vyvedl, měl jsem...

Vala moc, klekla u postele. Já jí v náručí hřál celou noc, když padla chladná rosa do jetele. Ještě jsem mládenec a jsem se synkem, pláteníkem na venku. A vždycky, když se mu do očí podívám, myslím na tu panenku.

0: my bed, just to save her from the foggy, foggy dew.
1: Tony, all I can say that it's so sad I'm crying like an old conductor. Double tuck, but nisha mieta, ros klakalo yako to, ribache to hita, ribi avita, la vuvot utopenio.
2: A teď to zaspívejte česky.
3: No, víš, Taníku, že to není špatný nápad, ovšem my nebudeme tak dojemný.
1: Ne, my musíme to zpět trošku rychleji. My nemáme ty hlasy, co má Tonda, víš.
3: Tak jedem, Toníku. Já, co mládenec, jsem byl sám a sám pláteníkem na venku. A jedno jediný, co jsem kdy vyvedl, měl jsem rád

vala moc, klekla u postele. Já jí v náručí hřál celou noc, když padla chladná rosa do jetele. Ještě jsem mládenec a jsem se synkem, pláteníkem na venku. A vždycky, když se mu do očí podívám, myslím na tu panenku.